Ty nejsi chtěla ľuba srdca môj, ty nejsi chtěla, što je chtí oboj,